0: Ovšem, Tobiášem jich uznám už od dětství. Má dva syny, Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Z těch neznám ani jednoho, ani druhého.
1: To je pravda, vy jste se ale před dávnými léty rukoudáním před svědky zavázal, že dáte dceru svou jeho synovi.
2: A za kterého to syna vlastně mluvíte?
1: Za kterého? Vždyť nemá než jednoho Vaška. Můj syn z první ženy je tulák a nezvěda, nikdo o něm neví.
0: No a jaký pak je ten Vašek? Proč jste ho nepřivedl hned sebou?

ani malí, ani tuční, ani suchý, není chromý, ani hluchý, není furný, ani hloupý, není velký, ani malý, není tuční, ani suchý, není chromý, ani hluchý, není furný, ani hloupý, marno tratí, ani schopí, slovem všecko vníže pravé, tělo jako lípa zdravé, tělo jako lípa zdravé, statek, 130 000, statek,

0: Upustine bonne upustina tom málo záleží. Zavázal jsem se Tobiášiníkovi před svědky.
1: Ale prosím tě, muži, jak je to závazek?
0: Zde mám černé na bílém, podepsání Mícha i Krušina i svět.

0: paxte ale nechal míchu a syna jeho, toho vážného a vzácného ženicha, bylo by slušno, aby on promluvil s Mašenkou.
1: Inu ovšem, ale on není zvyklý mluviti se ženskými, je ostýchavý jako panenka.
0: To bude těžké namlouvání.
1: Teď ale k motře bylo by nejlíp, kdybyste jako náhodou sešel se z nich v druhé hospodě. Tady bude hlučno.

0: pravím, hezká je, hodná, bohatá a jmenuje se Běla.
1: Inu, ale kdož ví, bude-li mne chtít?
0: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
1: Ne, to nejde, srdce by mi přitom puklo.
0: Plásy by kordy měli. Hlavní věc jsou teď peníze.
1: No a ta, co mi dohazuje, ta má peníze.
0: Ovšem.

0: aleg do pakty 300 mi vyplatí.
1: Ja sa.
0: Vy snadne za sebe. Vám svou marženku neprodám ani za milión.
1: Nebuď hloupý, pro sebe ji nechci. Mám jedné ženy už až po krk. Což nevíš, že vyjednávám za syna souseda Tobiáše Míchy. Jak bude věc potvrzená, dostaneš 300, ale pak nedájdi odpud.
0: Nože, staníš se, 300 jsou 300.

Děkujeme slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti provozovatí bude znamenitá nikdy předtím nevídaná komedie na provaze na koni i na zemi, kdežto zvláště slečna Esmeralda Salamanca prováděti bude znamenité a neslýchané skoky, pak opravdový jeden indián z Otahitánských ostrovů 50 000 mil odsud vzdálených polikati bude židle, vidličky a nože, načež pak vystoupí nejznamenitější kos. Totiž živý amerikánský medvěd bude se producírovat i slavnému publikum se zvláště drezírovanými kumšty a konečně se slečnou Salamankou sem zvláště z Frankreichu přiveze.

0: Principál, pane principál, stalo se velké neštěstí. Franta se opil v dolejší hospodě tak, že se nemůže na nohy ani postavit a nechce dnes mermo mocí dělat i medvěda.
1: Jakže, jakže, náš nejpěknější kus, medvěd by nevystoupil, slávný kankán by se neprovozoval. Ne, ne, ne, to nemůže, to nesmí být. Musíme hledat jiného, snad někdo ve vsi, některý kluk.
0: Ten by to vybreptal a lidé by se nám smáli, kde ho také hned vzíti. Musí být i vyrostlý, aby se mu medvědí kůže hodila. Lidé se tam už scházejí, nezbývá už ani času někoho hledati.
1: O všech všudy Esmeraldo!
2: Ach, to tam umím lovit, to bych si hned vzal. To by byla radost, cecela bez by se koko koukala.
3: Já se líbím, já bych to.
2: Byste mne?
0: Tomu by ta medvědí kůže slušela, jako by mu byla přirostla.

0: Když se vám Esmeralda líbí, můžete ji dostat. Pojďte s námi, hrajte komedii, a ostatní se pak podá samo sebou.
1: Komedii?

budete se mít u nás dobře dluhé. Peněz máme vždycky na zbyt, jíst a pít, co hrdlo ráčí, a plnou svobodu. A svoboda frajkům štířu znamená,

jak se po latinsku říká. Skoro všichni lidé jsou víceméně komedianti, jenže ne každý svou komedii tak dobře provádět umí.

0: si cucheca sus la penise. No mnie jen male strpení, jak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na krejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Mařenko,

Však moce mýho, teď snad přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum.